0: Čokoládní Radio Hit.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
2: Radio Ena.
1: Kuchan sladolí kajmí.
3: Pomladní Radio Ena.